Fontánu Aretúzy s mýtou pre husle a klavír opus 30 od Karola Šimanovského interpretovali Hyunmi Kim a Seung-hia Choi, a to v Soule v auguste 1992. A na záver nám ansambl 1700 prednesie sonátu pre flautu a basso continuo G-moll opus 13 číslo 6, ktorú zložil Nicolas Chedeville.

0: milí poslucháči.
1: Pátria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

svátek svatých kloní, na poplach déšť potichonku zvoní, když ke konci se svátek

Tolik křídel, tolik oblaků, větviček hroznů, až dech se tají. Tolik bouřky záblesků, v listových hadích přízraků, co noci temné zaklínají.